0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsaly akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis dvou smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 4,7

Insurance Group. Jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdný pohřeb, který je současně porodnicí. Astronomové zamířili nový přístroj MOTRA v chilské observatoři El Sauce na šroubovicovou nohovinu 650 světelných let daleko, a to jen proto, aby si skalibrovali objektivy. Víte, jak to chodí. Chcete udělat testovací snímek nejznámější mohoviny na nebi a náhodou objevíte něco, co nikdo nikdy neviděl. Jak informuje space.com, tým našel 22 obloukovitých chuchvalců plynu, takzvaných rázových vln, které se derou do mezihvězdného prostředí jako vlna před přídí lodi. Blíž ke středu jsou ostré a velké, dál od hvězdy se rozmazávají a rozpadají. Poprvé tak vidíme přesný moment, kdy zbytky mrtvé hvězdy přestávají být hvězdou a stávají se galaxií. A za 5 miliard let projde tím též i naše Slunce. Takže vlastně sledujeme fotografii z vlastní budoucnosti. Dežte se svých atomů, jednou budou zase někoho jiného. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 14. srpna 95 vychází single Michelle Gale Happy Just To Be With You. Je to už pátý a poslední vydaný kousek z jejího eponymního debutového alba, který se ale rozhodně nestratí. V britském žebříčku to dotáhne až na 11. místo. Michelle Gale je v této době v Británii známá díky účinkování v televizních seriálech, což jí při startu hudební dráhy zajišťuje spoustu publicity. A z Happy Just To Be With You, který pracuje s chytlavým samplem Chic, definitivně potvrdí, že nepatří jen na obrazovku, ale i

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. This is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučí kučí tance. HBO Max dnes rozjíždí temnou detektivku Lanterns. Sky Showtime nasadilo moderní western Amerikána. Disney Plus oživilo Akta X, Chci uvěřit, v novém drsném střihu Vrač Frankenstein a nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsaly akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis dvou smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí

0: společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáš.
1: This ring, it's the greatest weapon in the universe. When and if to use it, that's the whole ball game, Junior.
2: Did you just use that ring to counterfeit money?
1: No.
3: Na HBO Max dnes startuje komiksová novinka Lanterns a rovnou varuju, pokud čekáte barevný vesmírný blockbuster, budete překvapení. Tvůrci totiž svůj projekt od začátku prodávali jako True Detectives Green Lanterns. Ostřílený veterán Hal Jordan v podání Kyla Chandlera a mladý rekrut John Stewart, kterého hraje Aaron Pierre, vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově. A co začne jako obyčejná kriminálka, je nakonec cesta k prastarému vesmírnému děsu, který se skrývá přímo tady na Zemi. Šéf vydavatelství DC Jim Lee o prvních záběrech prohlásil, že jsou nesmírně temné a podivné. Fanoušky ostatně rozhoupali už první teasery, protože hrdinové v nich vůbec nemají klasické křiklavě zelené kostýmky. Tvůrci se drží při zemi a sázejí na civilnější pojetí vesmírných policistů. V obsazení najdete i Nathana Filliona jako dalšího Green Lanterna, což v seriál přímo propojuje s chystanými velkofilmy Jamesa Gunna a Ulricha Thomsena v roli Sinestra, tedy budoucího úhlavního nepřítele celého sboru. Vedle nich se objeví Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt nebo Nicole Ari Parker. Za scénářem stojí pořádná elita. Showrunnerem je Chris Mundy, autor Ozarku, k ruce mu byl Damon Lindelof, tedy tvůrce Ztracených a Watchmen, a komiksový autor Tom King. HBO se přitom o Green Lanterna pokoušelo už od roku 2019, jenže původní drahou verzi Grega Berlantyho nové vedení DC Studios kompletně zrušilo a začalo od nuly. Zajímavé je, že Kyle Chandler roli nejdřív odmítl a scénář odložil, přečíst si ho znovu ho donutili až manželka s dcerou. Dnes Lanterns řadí mezi 4 nejlepší věci své kariéry, takže ženská intuice 1, hollywoodský agent 0. Osmidílný seriál Lanterns ode dneška na HBO Max.
4: What the fuck?
1: It's time to get up, Junior.
5: So, you're a space cop?
2: No, I'm just being trained.
1: All right, new lesson. Take the ring. We fly.
2: Just fly.
1: I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that?
5: You're the backup quarterback.
2: For now.

0: Nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Připomeňme si, že Paramount po měsíce trvající přetahované s Netflixem nakonec vysoutěžil Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů, jenže od té doby se k cíli nedostal ani o krok blíž. Kalifornie a dalších 11 států podali před časem žalobu, která má sloučení zablokovat. Argumentují tím, že by spojený gigant potlačil konkurenci v distribuci velkých filmů do kin i na trhu s kabelovými kanály. Federální soudce navíc minulý týden nařídil, že se bude soudit až v březnu příštího roku, čímž Paramountu definitivně zhatil plán uzavřít obchod během léta. A protože každý den zpoždění po 30. září stojí Paramount 7 milionů dolarů denně, které musí platit Warnerům, začíná být ve studiu horko. David Ellison proto svým manažerům oznámil, že pokud kalifornský generální prokurátor Rob Bonta nezasedne k jednacímu stolu, začne firma kolem 1. října stěhovat biznis ze státu pryč. Prokurátor Bonta to nazval vydíráním. Právní šéf Paramountu Makandel Rahim to na konferenci Politico ale odmítl s tím, že Ellison se v Kalifornii narodil, vychovává tam děti a chce tam zůstat, jenže vedení má vůči akcionářům své povinnosti. Del Rahim taky poznamenal, že fúzi už schválilo přes 60 zemí světa, včetně Evropské unie, Číny, Kanady i Austrálie, a jen jeden jediný americký stát to vidí jinak. K možné dohodě pak řekl, že jsou otevřené všechny varianty a že by studio rádo jednalo o jakémkoliv řešení. Jen jednu věc odmítl: prodej CNN. Del Rahim, který se narodil v Iránu a do Ameriky přišel po revoluci v roce 79, prohlásil, že používat státní moc k ovlivňování obsahu médií by byl nejsmutnější den v dějinách země. Bonta naopak tvrdí, že o CNN mu vůbec nejde a že by odprodej stanice stejně nestačil. Takže zatímco právníci vysvětlují, že základní kabelová televize už dávno neexistuje a obě firmy dohromady mají na streamingu sotva desetinu trhu, zbytek Hollywoodu čeká do března příštího roku. O tomhle by se vážně měl natočit politický thriller. Materiálu by bylo dost.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: I got a really dumb idea I'd like to run by you. I think something bad's going down.
1: Have a look at the newest addition to my humble little collection, a Lakota Indian ghost shirt. Hello? A ghost shirt?
2: Sky Showtime nasadilo o víkendu současný western Amerikána a je to film, který se k divákům prokousával roky. Všechno se točí kolem vzácné lakotské duchovní košile, tedy posvátného artefaktu, o kterém se věřilo, že svého nositele ochrání před kulkami. Když se košile objeví na černém trhu v malém městečku v jižní Dakotě, začnou se o ní prát úplně všichni. Nesmělá servírka s velkými sny, kterou hraje Sydney Sweeney, se spojí se zamilovaným válečným veteránem v podání Paula Wolterhausera a po krku jim jde nelítostný zabiják v podání Erika Dana, pracující pro sběratele starožitností. Do hry vstoupí i vůdce domorodé skupiny, kterého stvárnil Zane McClarnon, a žena na útěku před vlastní minulostí, v níž se poprvé dramaticky předvedla zpěvačka Halsey, a samozřejmě poteče krev. Za kamerou stál tehdy debutující Tony Toast, jinak showrunner Poker Face a tvůrce seriálu Damnation. Kritici při premiéře na festivalu SXSW psali, že natočil film, který vypadá jako raný Tarantino v režii bratří Coenů, a chválili nelineární vyprávění, černý humor i výkon Halsey, která se před dvěma hvězdami rozhodně nestratila. Snímek měl sice premiéru v březnu 2023, jenže pak se dva roky scháněla distribuce, produkční společnost mezi tím zbankrotovala a do amerických kin se Amerikána dostala až loni v srpnu. Sydney Sweeney byla tou dobou herečkou ve vedlejší roli, nicméně se z ní mezi tím stala hvězda, takže se dá říct, že film na tom zpoždění spíš vydělal. Současný western Amerikána najdete nyní exkluzivně na Sky Showtime.
3: I got like a $1 million artifact in the trunk of my car.
4: Listen to me. I just smashed that son of a bitch's head in. I'm gonna get us out of here. My home is here. In the Great Spirit. What am I supposed to say to that?
5: Have you seen an old Indian show?
4: The white woman has it.
5: What white woman? Your mom? Your sister? Who?
4: I am the reincarnation of Sitting Bull.
5: Come on, kid. This ain't exactly the golden age of cultural appropriation right now.
4: I remember more horses in my day.
6: Motherfucker. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Cheryl Cunningham, 34. Never made it to work last night.
1: Scully?
2: Mulder?
3: Na Disney Plus přistálo něco, co v Hollywoodu skoro nemá obdoby. Chris Carter dostal po 18 letech možnost přestříhat svůj vlastní film a vydat ho znovu. Řeč je o druhém celovečerním filmu ze světa Act X, který u nás běžel pod názvem Chci uvěřit. Mulder i Scullyová jsou v něm už léta mimo FBI. On se schovává jako uprchlík, ona pracuje jako lékařka v katolické nemocnici. Zpátky do hry je vtáhne zmizení federální agentky a jediná stopa vede přes bývalého kněze zbaveného svěcení, který tvrdí, že má o zločinech vize. Pátrání je zavede do zmrzlé krajiny, pod jejímž povrchem se skrývá případ šíleného doktora, hrajícího si na boha. Odtud ostatně nový podtitul Vrač Frankenstein, tedy Doktor Frankenstein. A právě tady je celý vtip. V roce 2008 studio a americká ratingová komise donutili Cartera film totálně osekat na přístupnou verzi a on od té doby tvrdí, že to nebyl snímek, který chtěl natočit. Nový sestřih je proto o 4 minuty delší, výrazně drsnější a nese rating R. Carter k tomu poznamenal, že na rozdíl od většiny režisérských verzí do filmu neházel všechno, co našel v šuplíku. Jednoduše, od nové verze můžeme očekávat, že to bude úplně jiný film. Vedle Davida Duchovnyho a Gillian Anderson se vracejí i Amanda Peet, Billy Connolly a Mitch Pileggi jako Skinner. Načasování není náhodné. Disney totiž souběžně chystá restart Act X od Ryana Kuglera, kde budou hlavní dvojici agentů hrát Daniel Deadweiler a Hamish Patel. Než na něj dojde, můžete si nyní pustit na Disney Plus Cartera v nefiltrované verzi. Acta X chci uvěřit Vrač Frankenstein. Jo, a původní sestřih z roku 2008 zůstává v nabídce Disney Plus také.
4: Do you think God hears your prayers?
5: Why would he send these visions?
4: Maybe it's not God doing the sending.
6: So far we've pulled 11 discrete human limbs from the ice. We're not even finished yet.
4: I can't look into the darkness with you anymore, Mulder.
7: Hello?
8: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 13. srpna? Největší jméno na plakátech má smrt Robina Hooda. Michael Sarnowski, který natočil Tiché místo den první, posílá Hugh Jackmana do role zbytého legendárního psance, jenž se po bitvě, kterou považoval za svou poslední, ocitá v péči tajemné ženy v podání Cody Comer. Žádná zelená punčocháčová romantika, ale zúčtování s vlastní minulostí plnou zabíjení. Kdo má rád sci-fi se záhadou, vyrazte do kina nakonec Oak Street. David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš, vytrhne celou předměstskou ulici z reality a přenese ji na neznámé místo. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, kteří rychle pochopí, že přežití závisí hlavně na tom, jestli rodina vydrží pohromadě. Z Evropy dorazila koprodukce Birthday Party. Willem Dafoe v ní hraje magnáta ve stylu Aristotela Onassise, který na konci 70. let pořádá na svém soukromém ostrově honosnou oslavu narozenin pro svou dceru a jedinou dědičku. Hosté mají vlastní plány, otec s dcerou taky, a jak padá noc, dekadence stoupá. Českou produkci v kinech zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík jako bývalý mistr Evropy v boxu, který po letech mimo ring přijme výzvu v souboji v MMA. Nová pravidla, tvrdá příprava a hlavně zápas sám se sebou. A pro fanoušky žánrové svéráznosti je tu australská animovaná komedie Princezna kosmolezba, oceněná Teddy Award na Berlinále. Barevná intergalaktická záchranná mise proti zlým incelotům, chytlavé melodie a ironie na každém rohu. Píďata pak čeká v kinech animák Tajemství křišťálové planety, dobrodružství odívence, která na nově osídlené planetě objeví podzemní svět a rozhodne se ochránit vzácné mládě před chamtivým guvernérem. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jsme rádi, že jste se připojili do naší rozvětvené rodiny a pravidelně ladíte Zun Radio. Máte vkus. Poslouchejte dál. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně. 4 důvody pro DAB+.

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zun Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zun.

A pre tých, čo nevedia, toto je Zun Radio DAB+. A začína rané WC. Zdravá Samples. A myslím na to, že je útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak.

0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Poďme na novinku na Powerplay. He's the joy.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakom.
4: Trpíte depresí? Netrpte.

Toto se vrže Don't Stop. Ladies on Mars. A v pozadí, ako inak, Mišo.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsali přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsali akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis 2 smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 437 korun, zatímco průměr trhu je blízko 650 korun. Výrazněji se minulý týden nedařilo pouze pojišťovně Vienna Insurance Group, jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%. Tento týden přinese ceny v průmyslu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
1: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Bercontrol.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Ranní WC. Wake up, sleepyheads.

0: Vítel Frick Beck. Opäť zase z Francúzska.
1: Ranní WC. ZUN.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
8: Powerplay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. HBO Max nabízí historické drama Chorál, Netflix nasadil muzikálové drama Neříkej hodně štěstí nebo mexický dokument Moje vlastní dítě. A Mel Gibson promluvil o pokračování Smrtonosné zbraně. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?
0: Jste naladěni na vlně Půlnoci v Hollywoodu, kde uslyšíte kromě skvělé muziky i novinky z kinematografie.

0: England. We're fodder for the mill, and we'll be fodder for the front.
1: Right, boys, ready?
2: Joining up?
3: I feel it's my patriotic duty.
4: We'll need a new chorus master.
5: I hope he puts the wind up the Germans more than he ever did the Sopranos.
6: Na HBO Max dorazilo britské válečné drama s hudbou a se sborem, který zpívá i ve chvíli, kdy se svět kolem rozpadá. Chorál. Dostáváme se do roku 1916, kdy fiktivní yorkshireské městečko posílá na frontu jednoho mladíka za druhým. Mezi odvedenými jsou i nejlepší hlasy místního pěveckého sboru. Sborová společnost proto povolá doktora Henryho Guthrieho, nesmlouvavého muzikanta, který si kariéru vybudoval v Německu, a ten musí sbor doslova poskládat znovu. Nabírá ženy a muže, kteří jsou na válku buď příliš mladí, nebo naopak už příliš staří. A mezi tím se městečko učí truchlit. Guthrieho hraje Ralph Fiennes, kterému přesně tenhle typ role sluší nejvíc, tedy muže se strohým povrchem a s bolestí schovanou hodně hluboko. Kolem něj se sešel opravdu vybraný ansámbl britských charakterních herců Roger Allam, Mark Ady, Alan Armstrong, Lindsay Marshall nebo Ron Cook. Chorál je čtvrtou společnou filmovou prací režiséra Nicolase Hitnera a scénáristy Alana Bennetta. Dvojice, která stojí za snímky The History Boys nebo Lady in the Van a The Madness of King George. Tentokrát ale poprvé nejde o adaptaci divadelní hry, ale o původní scénář psaný rovnou pro plátno. Kritici se shodují, že snímek táhne hlavně Fiennes a ten mimochodem přichází rovnou po Oscarové nominaci za Konkláve, takže dvakrát po sobě hraje muže, který se snaží udržet pohromadě instituci ve chvíli, kdy se všechno hroutí. Jednou to byl Vatikán, teď je to sbor v yorkshireském maloměstě. Historické drama Chorál si můžete nyní pustit na HBO Max.
7: A man should hear a little music every day of his life, so worldly cares may not obliterate the beautiful in the human soul.
8: Oh, that is nice.
9: Who said it?
10: Johann Wolfgang von Goethe.
11: For God's sake, man, lower your voice.
12: Čtyři důvody pro DAB.

K legendárním návratům, kterých v poslední době ve vysílání probíráme opravdu hodně, se přidává další. A tenhle čeká na zelenou skoro 30 let. Mel Gibson promluvil o pokračování smrtonosné zbraně a poprvé prozradil, jak by pátý díl vlastně měl vypadat. V rozhovoru pro Server Collider řekl, že scénář je hotový a že je podle něj lepší než všechny předchozí. Rick a Murtau se vrátí, ale rozhodně ne tak, jak si je pamatujeme. Podle Gibsona jsou postavy výrazně starší, jeden z dvojice je už v důchodu, druhý sedí za stolem, přibral a celé to má takzvaně low tech. Žádné velké exploze, žádná nostalgická přehlídka starých hlášek. Na předchozí díl prý film odkazuje jen minimálně a má stát jako samostatný příběh. Zajímavá je i historie scénáře. Původní režisér všech čtyř dílů Richard Donner zemřel v roce 2021 a Gibson se scénáristou Richardem Benkem text dokončili po jeho smrti. Sami prý při psaní přemýšleli nad tím, co by na dané místo dal Donner. Gibson zároveň potvrdil, že by chtěl pátý díl sám režírovat. Háček tu ale je. Projekt je podle Gibsona zaseknutý v jakémsi filmovém průmyslovém pekle, ze kterého ho nejde vytáhnout. Řeč je o právech, která se přesouvají mezi studii. Pokud se to podaří rozmotat, natáčení by se prý mohlo rozjet během příštího roku. Takže ano, po 27 letech je smrtonosná zbraň 5 zase

o kousek blíž realizaci. A upřímně dva unavení policisté, kteří už nemají energii vyhazovat věci do vzduchu, zní mnohem zajímavěji než další CGI díl. Zatím ale platí, že smrtonosná zbraň 5 je stále ve fázi předprodukce a datum premiéry neexistuje.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zdatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Would you mind if I got a ride home with my friend?
1: If I was your father, I'd say no. But I'm your grandfather, so I say, wear a seatbelt, call me if he gets handsy.
0: We're just running lines.
1: That what they call it these days?
2: Na Netflixu je nový americký film Neříkej hodně štěstí, coming-of-age drama s muzikálem uvnitř a hutným hereckým obsazením. 15-letá Sophie je klasické divadelní dítě, dostane hlavní roli ve školní inscenaci muzikálu, jenže přesně ve chvíli, kdy se má konečně postavit na jeviště, přijde doma rána. Máma, o které si rodina myslela, že nemoc porazila, se dozvídá, že se rakovina vrátila a že už to nebude dobré. A Sophie tak celé jaro balancuje mezi zkouškami, prvním zamilováním a něčím, na co se v 15 připravit nedá. Sophie hraje Sunny Sandler, tedy dcera Adama Sandlera, který film zároveň produkuje pod hlavičkou Happy Madison. Její mámu si zahrála Melanie Linsky a v dalších rolích se objeví Max Greenfield, Steve Buscemi, B.B. Neuwirth, Stephanie Beatrice nebo John Lovitz. Za kamerou stála Julia Hart, která natočila komorní superhrdinské Fast Color, neonárovku I'm Your Woman a pro Disney dvojici filmů Stargirl. Kritika je vlídná, Variety mluví o nejlepším, co z partnerství Adama Sandlera s Netflixem zatím zašlo. Hollywood Reporter oceňuje citlivost, se kterou film zvládá dospívání uprostřed truchlení. A recenzenti se shodují hlavně na výkonech obou hereček. Hart totiž natočila film spíš o životě než o umírání, což je přesně ten rozdíl, kvůli kterému to funguje. Neříkej hodně štěstí, najdete nyní na Netflixu.
1: You can let it out.
3: I didn't want to get your hopes up in case
4: I was feeling sick. Mom, you can talk to me. I'm not a little kid anymore.
3: I don't know how to do this.
5: Every time I look at you, all I see is how much I love you.
6: 4 důvody pro DAB.

0: Momento en que la gente que te quiere te va tratando con ese cariño de espera, con esa ilusión.
1: Na Netflixu je nově mexický dokument, který se ale klasickému dokumentu dost vzpírá. Jmenuje se Moje vlastní dítě. Příběh je skutečný a v Mexiku ho zná skoro každý. Alejandře bylo v roce 2008 25, vdaná žena pracující v nemocnici. Zatímco ženy kolem ní rodily jedno dítě za druhým, ona prošla několika potraty a tlak rodiny i okolí neustával. Rozhodla se proto předstírat, že je těhotná. Manžel jí věřil, tchýně počítala týdny, kamarádky plánovaly oslavu. Jenže žádné těhotenství neexistovalo a když se blížil vymyšlený termín porodu, musela lež dostat tělo. V červnu 2009 odešla z nemocnice, kde byla zaměstnaná s novorozenou holčičkou v tašce. Následoval zátah, vazba a mediální bouře, která z Alejandry udělala zlodějku dětí. Ona sama ale dodnes tvrdí, že šlo o domluvu s matkou. Za filmem stojí chilská režisérka Maite Alberdi, dvojnásobná nominantka na Oscara. Alejandru poznala až ve vězení a rozhodla se její verzi příběhu vyprávět zevnitř, tedy jejíma očima. Proto ve filmu najdete i hrané rekonstrukce. Snímek nabízí otázku, na kterou se špatně odpovídá. Kde končí lež jedné ženy a kde začíná odpovědnost všech, kdo na ně tak intenzivně tlačili? Moje vlastní dítě najdete nyní na Netflixu.
2: Esto era de no poderse creer y sin embargo así sucedió.
3: Momento en el cual yo dije no quiero tener adopciones, a lo mejor en eso contribuí.

Ještě mám pro vás výběr toho nejlépe hodnoceného, co se v posledních dvou týdnech objevilo na streamovacích platformách. Začneme u Apple TV+. Ted Lasso se po třech letech vrátil se čtvrtou řadou. Jason Sudeikis tentokrát přebírá druholigový ženský tým Richmondu a řeší, jak být zároveň dobrým trenérem a tátou. Na stejné platformě pokračuje také mexický retro krimi seriál Ženy v modrém opět úřadují v druhé řadě. Nový případ Temnější tajemství a boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus hraje na nostalgickou notu hned dvakrát. Futurama se dočkala už 14. řady, což je na seriál, který startoval v roce 99 docela výkon. A pro fanoušky Act X je tu bombónek. Film Acta X chci uvěřit vychází poprvé v režisérském sestřihu Chrise Cartera, tentokrát v přístupnosti pouze pro dospělé a konečně v podobě, jakou tvůrce původně zamýšlel. Poteče krev. Na Netflixu běží jedna z nejambicioznějších adaptací posledních let. Druhá řada kolumbijského seriálu 100 roků samoty dovádí ságu rodu Buendíů do finále a kritici mluví o ostřejším a sevřenějším vyprávění, než měla první část. Makando teď mění železnice a banánová společnost a s nimi přichází i nezadržitelný pád. Kdo má chuti na něco výrazně lehčího, Ricky Gervais přidal animovaný seriál Toulavé kočky s jeho nezaměnitelným humorem a milovníkům romantiky Netflix nabízí vysoce hodnocenou jihokorejskou karamelásku. Prime Video servíruje čtvrtou řadu Jacka Reachera. Alan Richardson se ve filadelfském metru potká s cizincem a než se nadějete, stojí proti nepřátelům z nejvyšších pater moci. Klasika, u které víte, co dostanete a přesně proto ji lidi mají rádi. A na Sky Showtime najdete hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Ti dva hrají dvojici, která si vydělává na živobytí zpíváním cizích písniček a nakonec založí kapelu hrající výhradně Neila Diamonda. Zní to jako feel good, ale osud jim to bude pěkně kazit. Tamtéž najdete současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se parta velmi rozdílných lidí popere o vzácný indiánský artefakt. A pokud vás baví napětí, na Sky Showtime běží třetí řada Lioness se Zoe Saldaňou a Nicole Kidman a také druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka se Simonem Peggem. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamingové novinky posledních dvou týdnů. Hopk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio, které vám servíruje tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
4: o Zero Trust Architecture?
3: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační testy. Lock Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšení

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám nesu příběh, který zněl jako fantazie, ale vyšel v Astrophysical Journal. Černé díry známe jako nenasytné pohlcovače všeho, co se přiblíží. Nová práce ale tvrdí, že v okrajových částech obřích akrečních disků kolem supermasivních černých děr

tlačí turbulence. A teď to nejlepší. Ty planety nejsou vrstvené jako Země. Jsou z čistého prachu, s magmatickým oceánem

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdný pohřeb, který je současně porodnicí. Astronomové zamířili nový přístroj Motra v chilské observatoři El Sauce na šroubovicovou nohovinu 650 světelných let daleko, a to jen proto, aby si skalibrovali objektivy. Víte, jak to chodí? Chcete udělat testovací snímek nejznámější mohoviny na nebi a náhodou objevíte něco, co nikdo nikdy neviděl. Jak informuje space.com, tým našel 22 obloukovitých chuchvalců plynu, takzvaných rázových vln, které se derou do mezihvězdného prostředí jako vlna před přídí lodi. Blíž ke středu jsou ostré a velké, dál od hvězdy se rozmazávají a rozpadají. Poprvé tak vidíme přesný moment, kdy zbytky mrtvé hvězdy přestávají být hvězdou a stávají se galaxií. A za 5 miliard let projde tím též i naše slunce.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Slyšeli
5: o Zero Trust Architecture?
4: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
4: Recovery Plan. Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: rcentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Děku, pojď sem.
2: Co máte?
1: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
2: Jo, trochu.
1: Potřebuju podrobnosti.
2: Jo, kdy?
1: Co nejrychleji.
2: Dobře.
1: Buď diskrétní.
2: A co jde?
1: To zjistíš.
2: Tajností. Miluju tajemství.
3: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
4: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
5: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
4: Nic jsme nedokázali.
5: Máme tedy přikročit k akci, pane?
4: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu mimo.
3: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford. Doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
4: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
3: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
1: Hele, ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
2: Tak moment, já...
1: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
2: Jedno. Nesnáším to.
1: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? Čtyři slova. Krysy záda, Jacku.
3: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
6: Ryan, nemůžu tomu uvěřit.
7: Není to týmový hráč, to chci říct.
6: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
3: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
4: 650 milionů dolarů. A my známe čísla účtu.
2: Ano, pane.
4: No tak na co čekáme? Schrábneme je.
2: Schrábneme.
4: Schrábneme, otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
3: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
2: To spojení mezi Hardingem a kartely je teorie.
4: Tak teorie.
3: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
2: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
4: Tak jděte a zjistěte to.
2: Kam mám jet?
4: Do Kolumbie.
2: Kdo já?
1: Nechám tě dva týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na medvě.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: Rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard.

Jenže ty prstence jsou na křivo, každý pod jiným úhlem, jako když někdo pověsí 3 obrazy po půlnoci. A teď to hlavní. Astronomové s pomocí chilské sítě ALMA odhalili obří proud plynu dlouhý bezmála 2 biliony kilometrů, který do disku naráží a překlápí jeho vnější prstenec. Jak popisuje portál space.com, výměna rotační energie tu prostě celý systém naklonila. Vědci si dřív mysleli, že za to může skrytá plynná obří planeta. Ukázalo se, že viník je mnohem větší a mnohem líněji plyne. Možná právě takové proudy vysvětlují, proč tolik exoplanet obíhá tak nádherně neuspořádaně. Držte se svého kurzu, přátelé, i když je na křivo. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

srpna roku 1983. My si teď dáme hit Don't You Get So Mad Jeffreyho Osborna, který se na začátku srpna 1983 dostává na třetí příčku R&B žebříčku.

0: od. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
4: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

No pre tých, čo nevedia, toto je Zun Rádio DAB+. A začína rané WC. Zdravá Samples. A myslím na to, že je útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak.

0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Poďme na novinku na Powerplay. He's the joy.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom.
4: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Pražská burza pokračovala v růstu, i když minulý týden jen kosmetické. Nejvíce se dařilo akcím Photon Energy, které si připsaly přes 12%. Společnost bude ve středu reportovat pololetní výsledky. 8% si připsaly akcie zbrojaře Čekoslovak, který oznámil podpis dvou smluv v Polsku. Správce indexu MSCI také oznámil vyřazení akcí CSG ze svého nizozemského indexu na konci srpna. Akcie CSG se zároveň dočkaly několika nových cílových cen a nového pokrytí od Barclays a RBC. Analytik RBC Colin Moody je u zbrojaře aktuálně nejskeptičtějším hlasem, když jeho akcie cíluje v přepočtu na 437 korun, zatímco průměr trhu je blízko 650 korun. Výrazněji se minulý týden nedařilo pouze pojišťovně Vienna Insurance Group, jejíž akcie odepsaly přes 4%. Zprávou týdne byly bezesporu výsledky společnosti ČEZ, která reportovala 23% pokles provozního zisku EBITDA, ale díky konci mimořádné daně naopak 8% růst očištěného čistého zisku. Oznámená čísla byla pod očekáváním analytiků, kteří to připisovali volatilním výsledkům tradingu, které ovlivňuje i dočasné přecenění derivátových pozic. ČEZ spolu s výsledky již po druhé v letošním roce zvýšil celoroční výhled. Očištěnému čistému zisku posunul pásmo o miliardu na 31 až 35 miliard korun. Pohled do makrosvěta. Červencový podíl nezaměstnaných vzrostl na rovných 5% a inflace byla potvrzena na 1,7%.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
5: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zun Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zun Radio DJ Andrea Fiorino.

0: od Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích. Breakfast Beats.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Ranní WC.

0: Beatle Freak Pack. Opäť zase z Francúzska.
1: Ranní WC. Zun.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již podruhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o tom, jak vyhodit do povětří asteroid. Ano, jako v tom filmu s ropnými vrtaři. Čínští vědci z Akademie nosných raket spočítali dva scénáře, jak uvádí Universe Today. Ten první je rychlý a hrubý. Přiletět s jadernou hlavicí a odpálit ji u povrchu. U kilometrového balvanu to změní rychlost o pouhých 9,2 cm za sekundu. Druhý scénář je elegantnější. Nejdřív dva kinetické projektily udeří přesně do stejného místa a vyhloubí kráter hluboký desítky metrů. Teprve pak do jámy vletí 3-megatunová nálož. Výsledek? 30 cm za sekundu, tedy víc než trojnásobek. Háček je v tom, že modely počítají s pevným čedičem, zatímco skutečné asteroidy mívají spíš hromady volně slepené suti. A hlavně, nejdřív ty kameny musíme najít. NASA proto chystá sondu Neo Surveyor. Běžte se pevně planety, dnes výjimečně nikam neuhýbá. Mějte se pozemsky.
3: Když víš, co máš dělat...

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: like he has a 6-iron. He wants to hit something hard.
1: Mistrovství USA v golfu amatérů na Floridě přináší 28. srpna 94 velké překvapení. Nejenže byl schopen 18-letý Tiger Woods zcela otočit turnaj ve chvíli, kdy už pro něj vypadal zcela ztracený, stává se nejmladším vítězem této soutěže.
2: I was struggling a little bit early, I was sliding a little bit with my hips. On backside, I just hit turn and from there, I think everything worked out pretty good.
1: Tiger Woods se stane také jediným golfistou, který vyhraje šampionát amatérských golfistů celkem třikrát. Kromě roku 1994 si odnese ceny v roce 95 i 96.
3: What a wonderful performance. Could Tiger Woods become golf's next

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
6: Vkus.
5: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a huči kuči tance. HBO Max nabízí historické drama Chorál, Netflix nasadil muzikálové drama Neříkej hodně štěstí nebo mexický dokument Moje vlastní dítě. A Mel Gibson promluvil o pokračování Smrtonosné zbraně. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: England. We're fodder for the mill, and we'll be fodder for the front.
1: Right, boys, ready?
2: Joining up?
3: I feel it's my patriotic duty.
4: We'll need a new chorus master.
5: I hope he puts the wind up the Germans more than he ever did the Sopranos.
6: Na HBO Max dorazilo britské válečné drama s hudbou a se sborem, který zpívá i ve chvíli, kdy se svět kolem rozpadá. Chorál. Dostáváme se do roku 1916, kdy fiktivní yorkshireské městečko posílá na frontu jednoho mladíka za druhým. Mezi odvedenými jsou i nejlepší hlasy místního pěveckého sboru. Sborová společnost proto povolá doktora Henryho Guthrieho, nesmlouvavého muzikanta, který si kariéru vybudoval v Německu, a ten musí sbor doslova poskládat znovu. Nabírá ženy a muže, kteří jsou na válku buď příliš mladí, nebo naopak už příliš staří. A mezi tím se městečko učí truchlit. Guthrieho hraje Ralph Fiennes, kterému přesně tenhle typ role sluší nejvíc, tedy muže se strohým povrchem a s bolestí schovanou hodně hluboko. Kolem něj se sešel opravdu vybraný ansámbl britských charakterních herců Roger Allam, Mark Ady, Alan Armstrong, Lindsay Marshall nebo Ron Cook. Chorál je čtvrtou společnou filmovou prací režiséra Nicolase Hitnera a scénáristy Alana Bennetta. Dvojice, která stojí za snímky The History Boys nebo Lady in the Van a The Madness of King George. Tentokrát ale poprvé nejde o adaptaci divadelní hry, ale o původní scénář psaný rovnou pro plátno. Kritici se shodují, že snímek táhne hlavně Fiennes a ten mimochodem přichází rovnou po Oscarové nominaci za Konkláve, takže dvakrát po sobě hraje muže, který se snaží udržet pohromadě instituci ve chvíli, kdy se všechno hroutí. Jednou to byl Vatikán, teď je to sbor v yorkshireském maloměstě. Historické drama Chorál si můžete nyní pustit na HBO Max.
7: A man should hear a little music every day of his life, so worldly cares may not obliterate the beautiful in the human soul.
8: Oh, that is nice. Who said it?
7: Johann Wolfgang von Goethe.
9: For God's sake, man, lower your voice.

legendárním návratům, kterých v poslední době ve vysílání probíráme opravdu hodně, se přidává další. A tenhle čeká na zelenou skoro 30 let. Mel Gibson promluvil o pokračování smrtonosné zbraně a poprvé prozradil, jak by pátý díl vlastně měl vypadat. V rozhovoru pro Server Collider řekl, že scénář je hotový a že je podle něj lepší než všechny předchozí. Rick a Murtau se vrátí, ale rozhodně ne tak, jak si je pamatujeme. Podle Gibsona jsou postavy výrazně starší, jeden z dvojice je už v důchodu, druhý sedí za stolem, přibral a celé to má takzvaně low tech. Žádné velké exploze, žádná nostalgická přehlídka starých hlášek. Na předchozí díl prý film odkazuje jen minimálně a má stát jako samostatný příběh. Zajímavá je i historie scénáře. Původní režisér všech čtyř dílů Richard Donner zemřel v roce 2021 a Gibson se scénáristou Richardem Venkem text dokončili po jeho smrti. Sami prý při psaní přemýšleli nad tím, co by na dané místo dal Donner. Gibson zároveň potvrdil, že by chtěl pátý díl sám režírovat. Háček tu ale je. Projekt je podle Gibsona zaseknutý v jakémsi filmovém průmyslovém pekle, ze kterého ho nejde vytáhnout. Řeč je o právech, která se přesouvají mezi studii. Pokud se to podaří rozmotat, natáčení by se prý mohlo rozjet během příštího roku. Takže ano, po 27 letech je smrtonosná zbraň 5 zase o kousek blíž realizaci. A upřímně, dva unavení policisté, kteří už nemají energii vyhazovat věci do vzduchu, zní mnohem zajímavěji než další CGI díl. Zatím ale platí, že smrtonosná zbraň 5 je stále ve fázi předprodukce a datum premiéry

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Was your mind if I got a ride home with my friend?
4: If I was your father, I'd say no. But I'm your grandfather, so I say, wear a seatbelt, call me if he gets handsy.
3: We're just running lines.
4: That what they call it these days?
0: Action! Na Netflixu je nový americký film Neříkej hodně štěstí. Coming of age drama s muzikálem uvnitř a hutným hereckým obsazením. 15-letá Sophie je klasické divadelní dítě. Dostane hlavní roli ve školní inscenaci muzikálu, jenže přesně ve chvíli, kdy se má konečně postavit na jeviště, přijde doma rána. Máma, o které si rodina myslela, že nemoc porazila, se dozvídá, že se rakovina vrátila a že už to nebude dobré. A Sophie tak celé jaro balancuje mezi zkouškami, prvním zamilováním a něčím, na co se v 15 připravit nedá. Sophie hraje Sunny Sandler, tedy dcera Adama Sandlera, který film zároveň produkuje pod hlavičkou Happy Madison. Její mámu si zahrála Melanie Linsky a v dalších rolích se objeví Max Greenfield, Steve Buscemi, Bebe Neuwirl, Stephanie Beatrice nebo John Lovitz. Za kamerou stála Julia Hart, která natočila komorní superhrdinské Fast Color, neonárovku I'm Your Woman a pro Disney dvojici filmů Stargirl. Kritika je vlídná, Variety mluví o nejlepším, co z partnerství Adama Sandlera s Netflixem zatím zašlo. Hollywood Reporter oceňuje citlivost, se kterou film zvládá dospívání uprostřed truchlení. A recenzenti se shodují hlavně na výkonech obou hereček. Hart totiž natočila film spíš o životě než o umírání, což je přesně ten rozdíl, kvůli kterému to funguje. Neříkej hodně štěstí, najdete nyní na Netflixu.
4: You can let it out.
3: I didn't want to get your hopes up in case
5: I was you can talk to me. I'm not a little kid anymore.
3: I don't know how to do this.
6: Every time I look at you, all I see is how much I love you.

0: que la gente que te quiere te va tratando con ese cariño de espera, con esa ilusión.
1: Na Netflixu je nově mexický dokument, který se ale klasickému dokumentu dost vzpírá. Jmenuje se Moje vlastní dítě. Příběh je skutečný a v Mexiku ho zná skoro každý. Alejandře bylo v roce 2008 25, vdaná žena pracující v nemocnici. Zatímco ženy kolem ní rodily jedno dítě za druhým, ona prošla několika potraty a tlak rodiny i okolí neustával. Rozhodla se proto předstírat, že je těhotná. Manželí věřil, tchýně počítala týdny, kamarádky plánovaly oslavu. Jenže žádné těhotenství neexistovalo a když se blížil vymyšlený termín porodu, musela lež dostat tělo. V červnu 2009 odešla z nemocnice, kde byla zaměstnaná s novorozenou holčičkou v tašce. Následoval zátah, vazba a mediální bouře, která z Alejandry udělala zlodějku dětí. Ona sama ale dodnes tvrdí, že šlo o domluvu s matkou. Za filmem stojí chilská režisérka Maite Alberdi, dvojnásobná nominantka na Oscara. Alejandru poznala až ve vězení a rozhodla se její verzi příběhu vyprávět zevnitř, tedy jejíma očima. Proto ve filmu najdete i hrané rekonstrukce. Snímek nabízí otázku, na kterou se špatně odpovídá. Kde končí lež jedné ženy a kde začíná odpovědnost všech, kdo na ně tak intenzivně tlačili? Moje vlastní dítě najdete nyní na Netflixu.
2: Esto era de no poderse creer y sin embargo así sucedió.
3: El momento en el cual yo dije no quiero tener adopciones, a lo mejor en eso contribuí.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Ještě mám pro vás výběr toho nejlépe hodnoceného, co se v posledních dvou týdnech objevilo na streamovacích platformách. Začneme u Apple TV+. Ted Lasso se po třech letech vrátil se čtvrtou řadou. Jason Sudeikis tentokrát přebírá druholigový ženský tým Richmondu a řeší, jak být zároveň dobrým trenérem a tátou. Na stejné platformě pokračuje také mexický retro krimi seriál Ženy v modrém opět úřadují v druhé řadě. Nový případ Temnější tajemství a boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus hraje na nostalgickou notu hned dvakrát. Futurama se dočkala už 14. řady, což je na seriál, který startoval v roce 99 docela výkon. A pro fanoušky Act X je tu bombónek. Film Acta X chci uvěřit vychází poprvé v režisérském sestřihu Chrise Cartera, tentokrát v přístupnosti pouze pro dospělé a konečně v podobě, jakou tvůrce původně zamýšlel. Poteče krev. Na Netflixu běží jedna z nejambicioznějších adaptací posledních let. Druhá řada kolumbijského seriálu 100 roků samoty dovádí ságu rodu Buendiu do finále a kritici mluví o ostřejším a sevřenějším vyprávění, než měla první část. Macando teď mění železnice a banánová společnost a s nimi přichází i nezadržitelný pád. Kdo má chuti na něco výrazně lehčího, Ricky Gervais přidal animovaný seriál Toulavé kočky s jeho nezaměnitelným humorem a milovníkům romantiky Netflix nabízí vysoce hodnocenou jihokorejskou karamelásku. Prime Video servíruje čtvrtou řadu Jacka Reachera. Alan Richardson se ve filadelfském metru potká s cizincem a než se nadějete, stojí proti nepřátelům z nejvyšších pater moci. Klasika, u které víte, co dostanete a přesně proto ji lidi mají rádi. A na Sky Showtime najdete hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Ti dva hrají dvojici, která si vydělává na živobytí zpíváním cizích písniček a nakonec založí kapelu hrající výhradně Neila Diamonda. Zní to jako feel good, ale osud jim to bude pěkně kazit. Tam též najdete současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Walterem Hauserem, kde se parta velmi rozdílných lidí popere o vzácný indiánský artefakt. A pokud vás baví napětí, na Sky Showtime běží třetí řada Lioness se Zoe Saldaňou a Nicole Kidman a také druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka se Simonem Peggem. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamingové novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

Vánoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zoom Radio, které vám servíruje tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatva.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Prodáno!
7: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
8: Vkus.
7: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: This is a power play.

feel that? The rhythm of the streets.

Local Server, Your Love. Delgado, Ashley Benjamin.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: this track. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám nesu příběh, který zněl jako fantazie, ale vyšel v Astrophysical Journal. Černé díry známe jako nenasytné pohlcovače všeho, co se přiblíží. Nová práce ale tvrdí, že v okrajových částech obřích akrečních disků kolem supermasivních černých děr může vznikat něco úplně jiného. Planety. Dokonce miliony planet o hmotnosti Jupitera a víc. Jak popisuje Universe Today, vedoucím autorem je Vladimír Lira z Univerzity Nového Mexika. Vnější části těchto disků jsou totiž překvapivě chladné, prach tam kondenzuje a slepuje se do planetezimál stejně jako kolem mladých hvězd. Potřeba je jen silně zmagnetizovaný disk, který potlačí turbulence. A teď to nejlepší, ty planety nejsou

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NISPA compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
2: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test, lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

this.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Energetická společnost ČEZ v úterý reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. Na provozní úrovni zaznamenal ČEZ téměř o čtvrtinu nižší zisk EBITDA vlivem výsledku tradingu, nižších cen elektřiny i prodejů. Naopak distribuce meziročně rostla. Upravený čistý zisk však přes pokles na provozu vzrostl o 8% na 4,3 miliardy korun, kdy převážil efekt konce mimořádné daně. Analytici uvádí, že na provozu ČEZ zaostal vlivem volatilní kategorie tradingu a energetických služeb. ČEZ již po druhé zvýšil celoroční výhled na úrovni očištěného zisku o miliardu a nyní ho čeká v pásmu 31 až 35 miliard korun. Analytik Petr Bártek z České spořitelny uvedl, že i přes zvýšení je na této úrovni asi o 6% níže oproti konsenzu trhu dle Bloombergu. ČEZ se také připravuje na své rozdělení, kdy valná hromada v červnu schválila vyčlenění zákaznického segmentu do dceřiné společnosti ČEZ Energy. Na YouTube kanálu Pražské burzy naleznete rozhovor s finančním ředitelem Martinem Novákem o číslech za druhé čtvrtletí, výhledu i plánované transformaci. Z Pražské burzy zdraví, já

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
3: Zun. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
4: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na hvězdný pohřeb, který je současně porodnicí. Astronomové zamířili nový přístroj Motra v chilské observatoři El Sauce na šroubovicovou nohovinu 650 světelných let daleko, a to jen proto, aby si skalibrovali objektivy. Víte, jak to chodí? Chcete udělat testovací snímek nejznámější mohoviny na nebi a náhodou objevíte něco, co nikdo nikdy neviděl. Jak informuje space.com, tým našel 22 obloukovitých chuchvalců plynu, takzvaných rázových vln, které se derou do mezihvězdného prostředí jako vlna před přítý lodi. Blíž ke středu jsou ostré a velké, dál od hvězdy se rozmazávají a rozpadají. Poprvé tak vidíme přesný moment, kdy zbytky mrtvé hvězdy přestávají být hvězdou a stávají se galaxií. A za 5 miliard let projde

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.